0: Radi by sme vás pozvali k našim západným susedom do mesta Ostrava a jeho okolia. Obyvatelia regiónu sú hrdí na svoju banickú tradíciu, ktorá sa prelína s modernou kultúrou či prírodnými krásami. Región ponúka pestrú mozaiku zážitkov od priemyselných areálov cez sakrálne pamiatky až po malebné pohoria. Samotné mesto Ostrava je dynamické, plné umenia, festivalov a nových príležitostí na oddych. Našim hosťom je Dominik Gál z ostravského destinačného manažmentu Ostrava Info.
1: Říká se, že nejméně 3 dny na první návštěvu je potřeba. Co tam navštívit, tak když se řekne Ostrava, tak si samozřejmě všichni vybaví industriál a to je to hlavní, proč tu Ostravu takhle máme. Nádherná památka, někteří budou znát dolní oblast Vítkovice. Máme tam doly, jako je Michal, máme tam doly, jako je Landek Park, kde lidi můžou i svárat dolů, ale není to teda jenom o Ostravě. Můžete se kouknout, každý se najde to svoje, od militárních až religiózních staveb. V kraji najdeme více než 80-90 památek, každý si může vybrat, co chce.
2: Co byste poradili, kam máme jíst?
1: Přijedete k nám na nádraží nebo autem. První věc, kterou byste měli udělat v Ostravě, je vydat se na vyhlídkovou věž Nové radnice, kde sídlí infocentrum a jsou tam kolegové, kteří školí všechny průvodce Ostravy. Je to důležité, protože vás navrhnou, vy si řeknete na 2 dny, na 3 dny Ostravu a navrhnou vám celou Ostravu. Hlavní památkou v Ostravě samozřejmě je dolní oblast Vítkovice, která je národní kulturní památka. Je to obrovský areál, kde vy vlastně můžete trávit času, kolik chcete. A momentálně už se tam nachází přes 21 budov, které můžete navštívit, včetně Bolt Tower, která je vyhlídková věž, taky ji nahoře podepsal samotný běžec Usain Bolt díky zlaté tretře. To jsou ty hlavní industriální, je dolní oblast Vítkovice, důl Michal a potom teda důl Landek Park, hlavní areály industriálu. Jinak v Ostravě potom můžou navštívit samotné centrum a jsou krásné 20-minutové procházky, kde vám propojíme historii, kulturu a i religiózní stavby od největších kostelů, které máme, až po nádherné vyhlídky kolem řeky.
2: Tak nám přibližte, jaké kostely tam máte?
1: Ostrava má celkem 21 kostelů, ale ty hlavní a jeden z těch nejdůležitějších je kostel momentálně teda katedrála Božského spasitele a je to kostel, který je jeden z největších, kapacita má 4000 lidí, byl vysvěcen vlastně docela nedávno, 2015 a je obrovský. Další kostel, který je velmi důležitý v Ostravě a je v samotném centru, asi 2 minuty od náměstí, je kostel svatého Václava a jedná se o nejstarší budovu v Ostravě jako takovou z 13. století. Je to nádherné a proč ho zmiňujeme? Protože můžete vlastně vidět, jak ta Ostrava byla poddolovaná. Samotný chodník, který je kolem kostelu, je v některých místech o 70 cm výše než základy kostelu, protože stále ten kostel mírně klesá. Nejsou to teda jediné, jak říkám, kostelů je spoustu. Nádherný, trošičku už na jihu Ostravy je kostel svaté Kateřiny, jediný dřevěný kostel, který máme v Ostravě. Tam si sice musíte napsat faráři, ale pan farář vás provede a je to velmi krásné.
2: Okrem týchto kostolov sú tam ešte nejaké sakrálne pamiatky?
1: Samozrejme, nejedná sa všechno jenom teda křesťanské památky, ale Ostrava má veľmi bohatou historii na židovské památky. Byla tam i synagoga, tá bohužel díky nacistickým procesům lehla k zemi požárem, ale sú tam veľké památníky, monumenty, které na to odkazují. Samotné hned v centru je židovský památník tady k toho vlastní ničení, ale z jiných sakrálních památek, tak samozřejmě i kousek od Ostravy, nejenom v centru Ostravy, tak velmi populární a věřím, že i posluchači a věřím, že i čtenáři rozhodně budou vědět, je šikmý kostel, který je 15 minut od Ostravy, když pojedete autem, 30 minut, šikmý kostel, velmi populární kniha, kterou sama Karin Ledická napsala. A od té doby vlastně ty religiózní památky nabírají tu váhu a dělají se jedny prohlídky za druhou. Nádherný kostel, kdo by někdo nevěděl, říká se mu šikmý kostel, protože už je na staré Karviné, která se mírně propadá, takže ten kostel je celý vlastně už pomaličku jako šikmá věž, která už trošičku padá, takže velmi, velmi nádherný v rámci tady tohoto.
2: Verme, že se bude velmi, velmi pomaličky nakláňat.
1: Je to tak, ale už je z toho díky Karin Ledické a to může být velké poděkování, tak oživila vlastně i tady ten turismus. A nejde jenom teda o ten kostel, ale kdysi kolem toho kostelu byla takzvané staré město Karvina. Dříve než existovalo tady tohleto městečko, té Karvina, tak v těch místech dělají tematické prohlídky a dozvíte se, jaké to bylo být horníkem, jaké to bylo mít tu baňu, fárat do dolů. Je to krásné, byl jsem samotný na té prohlídce 2 hodiny a nelitoval jsem jedinou minutu.

0: Ostrava a okolie sú známe práve tou banickou činnosťou.
1: Je to tak, ale bohužel tohle to je nejznámější. I lidi v Praze stále vzpomínají na tu černou Ostravu. Bohužel tento rok se stala věc, která se stala, a to je teda poslední důl v Moravskoslezském kraji a v celém Česku byl uzavřen 2. února a od té doby už se netěží v Ostravě. Ostrava jako město takové přestala těžit 1994, ale jak říkám, poslední důl v celém Moravskoslezském kraji byl 2. února 2026. Na druhou stranu je to věc, kterou my se vždycky budeme prezentovat. I já mám rodinu, kteří byli havíři. Je to to známé a vždycky bude. Nejenom teda uhlí a tak dále, ale aby mohl trošičku i poreferovat o kolezích ze severu, tak je i Lom, Přidlice a tak dále. To jsou ty významné místa pro nás. Těžba je to hlavní. Teď už sice ve vzpomínkách, ale je to, čím se vždycky budeme prezentovat. Kromě kultury, zeleně, tak hlavně ten industriál a těžba.
0: No veď sa hovorilo, že ja som baník, kto je viac, že naozaj tí baníci používali veľkú úctu.
1: Opravdu, když si kdo byl horník, tak samozřejmě bylo to něco za něco. Vždycky, když získáte něco do plusu, musíte něco ztratit do minusu. Proč to říkám? Horníci byli nejbohatší.

0: Té Bánské, které jsem teda zmínil, a hutnictva, tak to je ta dolní oblast Vítkovice, ale muzeí kolem máme spoustu. Nemířil bych to teda jenom na tu Ostravu, protože kousek od Ostravy, pokud přijdete autem, pokud se budete pohybovat vlakem, všechno máte do hodiny a jsou to krásné muzea. Rád bych teda zmínil, směrem na jih, do Beskyd, asi nejznámější pro Československo, pro Česko jako takové, je muzeum Kopřivnice Tatra. Teďka nově zrekonstruované. Sehnali i staré vozy, které kdysi vůbec nebyly na výstavku, takže nádherná prohlídka, kdo má rád tyhle ty technické památky. Když už jsme u té techniky, tak doporučuji všem posluchačům klidně se kouknout na projekt Technotrasa a jsou to veškeré technické muzea v celém kraji. Najdete tam osoblahu, najdete tam militární bunkry od Bohumínu až po velké památky, které jsou na Hlučínu, obrovské monumenty. Samozřejmě potom dále se můžete kouknout až po Nový Jičín nebo samotný Štramberk s vysokou trubou. Někteří možná znají Štramberské uši. I tam jsou krásné muzea. Máme toho spoustu, co nabídnout a rozhodně odkázat se na tu technotrasu, zjistit si každý tu svoji památku, každý svůj zájem. My máme od každého něco. Nejenom Bánstvo, ale celý kraj nabídne jakýkoliv zážitek, co by si posluchač rád přál. Opravdu tam máme na všechno něco.
1: A našel by se aj nějaký hrad alebo zámok, alebo něco z této historie?
0: Samozřejmě, když zamíříte do samotné Ostravy, my tam máme Slezsko-Ostravský hrad. Tento hrad je jeden z nejmodernějších a je to z toho důvodu, že samotní horníci Ostravy si tento hrad podkopali. Ten hrad vlastně spadlo, ta hlavní brána, a celý hrad se musel renovovat. Poslední rekonstrukce proběhla 2011 a otevřeli ho, takže je to novodobý hrad a úplně finální rekonstrukce 2023. Je to trošku nový hrad, ale pokud by člověka tady tohleto nezajímalo, tady ta novodobá a spíše by chtěli více do historie, nebo se kouknout do českých pohádek, taky máme. Je to právě na severu, směrem na Opavu nahoru, jsou nádherné zámky Raduň, nejhezčí pohádkový zámek, který máme, ale každý, kdo přijel do našeho kraje, si samozřejmě spojí tady ten krásný červený zámek Hradec nad Moravicí. Ale nejsou to jediné zámky, po celém kraji najdete spoustu. Samotné Česko se prezentuje velkým počtem zámků, hradů, střícenin a krásných budov, které odkazují na krásnou historii Česka.

0: našim hosťom Dominik Gál z ostravského destinačného manažmentu Ostrava Info. Tentokrát sme sa zamerali na prírodné krásy.
1: Tohle je taky veľmi široké téma, od samotné, když už by ste zamířili do toho jádra, toho Moravskoslezského kraje, do té Ostravy, tak máme tam i svoje lodinice, takže pro ty, co mají rádi vodu, se mohou napojit z Ostravice hezky na řeku Odru a sjet si to až do Polska. Bez problému, krásně se to propojuje. Lidi, co by chtěli přírodu, tak nabízíme severní Moravu, kde máme nádhernou horu s názvem Praděd, ale i Karlovou Studánku, kde jsou lázně. Dřevěná vesnička, nádherná odpočinková část. Samozřejmě, co já jako Ostravák bych nemohl nikdy vynechat, tak to jsou naše Beskydy. Nádherné. Od Lysé hory až právě po jednotlivé Velký Javorník a tak dále. Pustevny jsou takovým hlavním lákadlem, dřevěnou vesnicí, která se nachází nahoře. Má to krásné, hezké prohlídky, samotné okruhy, sochy Radegasta, takže by se krásně dalo strávit v té přírodě. Komu by neseděla, takhle bych to podal. Komu by neseděla ta industriální Ostrava, ať se přesunuje na jih Moravskoslezského kraje a pod těma horama. Je to nádherné, může tam strávit času, kolik chce, protože i když já jako Ostravák, co už tam jsem přes 30 let, furt najdu něco nového. A třeba ještě k tomu severu samozřejmě, tak bychom zmínili i ty jezera, po kterých se dá dostat. A velkou specialitou v tomhle kraji, nevím, jestli to je u vás, jestli posluchači znají nějaké místa, klidně dejte vědět, ale třeba máme i zaplavené doly, kde vy se samotní můžete koupat v čisté křišťálové vodě, třeba na Opavě, ve Stříbře, anebo potom máme i vodní přehrady různé, jako jsou Žermanické přehrady. Takže rozhodně i z té vodní a přírodní máme co nabídnout.
2: Úplně ma prekvapuje, že máte aj kúpele napríklad.
1: Samozřejmě máme, tím se specializuje potom teda, kdo to třeba takhle by si chtěl vyhledat na internetu, tak na tu severní Moravu se rozhodně kouknout. Od Opávy nahoru, tak jsou samozřejmě různé koupele, přírodní odpočinek a spa, ale třeba i ta Karviná, která má vlastně Darkov, samotné lázně mají, takže se dá i tam trávit výborný čas. Tyhle dva jsou takové jako kdyby nejznámější místa. Karlova Studánka jsou lázně výborné, Karviná, kde je vlastně samotný Darkov, kde se chodí regenerovat a ta nejkrásnější v přírodě, kdo tu přírodu má rád, tak doporučuji Čeladnou. Čeladna je krásné místo na Ostravici, kde žijete vlastně v dřevěných domečkách a žijete v přírodě a hlavně se zasluhují vlastně pobytem dýchacích problémů, takže vlastně kdo by se chtěl odkázat a kouknout se do jedné z nejčistějších částí tady toho kraje a užít si nádhernou a klidnou přírodu, tak doporučuji Čeladnou.
2: A našla by se nějaká jaskyňa?
1: Samozřejmě není to rozhodně srovnatelné se Slovenskem, které je výborné, ne, samozřejmě směrem na Chorvatsko jsou taky. My máme taky jeskyně, ať už menší nebo větší, samozřejmě máme Šipku, která je velmi známa, která odkazuje na to, že tam žili nějací lidé. Tu najdete směrem na přehradou Ostravice, takže velmi blízko slovenským hranicím. A nebo potom se můžete kouknout na menší jeskyně a spojit to třeba i s tou kulturou, tak to je třeba na Štramberku. Když půjdete směrem k dolu, který se tam nachází, tak předtím našli jeskyně krásně, kde žili lidé. Nečekejte teda, že půjdete do velké hloubky, jsou to opravdu jeskyně jenom ze vstupem a tak dále, ale rozhodně já jako Ostravák i tak stejně bych radši zavítal k vám do jeskyní, které teda máte krásnější. My jich máme taky spoustu výborných a krásných, ale nejsou to ty úplně podzem. My na to máme právě ty baně.

chce si hrát, já s úsměvem si říkám, se laví. Ty sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví.

nakoniec ukáž sa mi ty, v podstate neodokrytý, no to viacej v záujme.